0: blízko, moja blízka přišlož. Čistá disko, ej, když nevyšlo šlo. Čistá disko, ej, všemže všichni všichni.
1: Vyšla čistá disko, nem písať, když nevyšlo.
0: Vyšla čistá disko,
1: moja blízka přišlož. Ej,